Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

čas. Hity, které milujete. I see the satisfaction in your eyes.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

때. 이때 그 사람이 오였다.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Vím, že ve tvým náručí ztrácím hodu záručí.
0: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: 3. října od 11 hodin v Muzeu řeznictví ve Valašském Meziříčí. Čeká vás soutěž o nejlepší klobásku, originální pivo, výroba a ochutnávka čokolády a další zábava pro děti. K tomu všemu zahraje duo Gaspary. Muzeum řeznictví.cz.
1: Majepneu.cz. A jedeš dál.
2: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Majepneu.cz.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
1: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Radio Čas.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Čas.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
2: A Tatra Trucks v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
1: Hity, které milujete. Radio
0: Čas. Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Naším pátečním hostem byl primátor města Ostravy Jan Dohnal. Povídali jsme si o bezpečnosti a klíčových projektech města. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
4: Hity, které milujete.
5: Radio Čas.
0: Film Time. Na Radio Čas.
6: Vítám u rádiových přijímačů všechny, kteří kromě muziky nepohrdnou i nějakým filmovým typem. Je tady aktuální Film Time. I když většina dnešní stopáže bude takové odlehčené vzpomínání na přelom 80. a 90. let, zaměřím se na jeden fenomén, který si možná někteří z vás pamatujete. Rychlodabing. Díky několika odvážným lidem, kteří tady na černo pašovali videokazety a následně je jednohlasně předabovali, tak jsme měli jedinečnou možnost vidět filmy, které by se na naše území jen tak nedostaly. Samozřejmě to mělo svá úskalí. Často se jednalo o několikáté kopie kazet, takže kvalita obrazu byla příšerná. No a nejčastěji se jednalo o filmy z Německa, takže nebyl slyšet původní jazyk, ale německý dabing, který následně český rychlodaber přeložil, a to často jen podle svých omezených znalostí německého jazyka. Často se film překládal na základě pocitů, co se asi zrovna na obrazovce děje. Někdy byly slyšet nežádoucí zvuky, třeba od sousedů nebo i manželka, která dotyčného rychlodabéra zrovna za něco kárala. U nás rychlodabing fungoval někdy do roku 1993. S nástupem oficiálních videopůjčoven šel ale rychle ze scény. Třeba v Polsku se však používá dodnes, jen je to samozřejmě na profesionální úrovni. Tahle věc má velmi bohatou historii. A jestli chcete vědět víc, já vám doporučuji dokument Králové videa. Parádní záležitost, kde se dozvíte plno historek a taky poznáte ty, kteří za fenoménem stáli. Ale já pro vás dnes ve Film Timeu budu mít i nějaké ukázky.
0: Film Time na Rádiu Čas.

0: na Rádiu Čas.
1: Tak jak dokážete natrefit na dobrý nebo špatný film, i rychlodabéři byli různorodí. Jak říkám, často to byli amatérští nadšenci, ale ano, dokázalo to hodit slušný přivýdělek. Byli tady však lidé, kteří platili za uznávané a ceněné dabéry. Buď měli možnost film vidět dříve, no a nebo svými schopnostmi uměli překládat a měli výborný mluvený projev. Jedním z takových byl i zpěvák Ondřej Hejma.
2: A kde je to ta Sněhurka? To byla nějaká konzultantka, poradce. Ze mě viděla jednou ve Třelce. Jsme viděli všichni, ne?
3: Hey Vasquez, have you ever been mistaken?
2: Hele, Vasquezová.
4: No.
2: Spětli se někdy s chlapem? Ne, tebe jo.
1: Když bylo potřeba nadabovat něco odborně, co se hlavně týkalo sci-fi žánru, tak nejlepší bylo povolat spisovatele Ondřeje Nefa. Jeho překlady totiž patřily mezi ty nejvíce oceňované.
5: No tak ty. Babičko. Ahoj Michale. To jsem tak ráda, Drahušku, že tě vidím. Takže se tady bavte hezky. Děkuji vám moc krát.
1: No a měl bych tady třeba i Františka Fuku, publicista, který se filmu věnuje dodnes, dělá překlady, titulky a svého času dělal simultánní překlady na živých projekcích, a to často bez předešlé přípravy.
6: This cost me 300 bucks!
7: 300 dolů nebo pravá spála. Prosím, už jdeš hubu. Zapomeň, a jak víte, kde bydlím? Dejme tomu, že jsme příbuzný, Biffe. Mám pro tebe malý dárek.
1: Určitě můžu vzpomenout na jména jako Dana Hábová nebo Roman Holý. Ale jak jsem zmínil, někdy se to povedlo a někdy ne. A příklady těch spíše úsměvných tady budu mít za chvíli.
0: Film Time. Film Time. Na Rádiu Čas.
8: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: byli vděční za možnost vidět zahraniční film. Dabeři se také setkávali s novými názvy, takže bylo třeba překládat. Terminátor se pro některé stal dokončovatel, no a potom tady taky byl ninja. Což bylo slovíčko do té doby poměrně neslýchané.
1: Co jste zjistil? Už jste slyšel něco o níňách? Co je to? No jistě.
0: Kromě obsahu byl samozřejmě i důležitý hlas daného dabéra. To znamená intonace a schopnosti mluvy. A ne vždy se to úplně povedlo.
2: Was soll dieses Gezottel an meinem Schenkel? Was willst du erreichen?
3: Schäfer, ich schäfst, ich bin nicht versahnaut.
2: Meine Wunde sitzt viel tiefer.
3: Ja, ich will lächelt mehr an. Mehr an ist auch glaubwürdig.
2: Gleich aufhören.
3: Glaubwürdig. Přestaň, přestaň.
0: Někdy jste museli čekat několik vět, než jste se od dabéra něco dozvěděli. A on pak vše dokázal shrnout velmi stručně. Jak říkám, často to dělali podle pocitu a svých omezených vědomostí.
4: Tranquilize.
5: Kde je Jenny? Vzpomínáš, syn, na mě? Vzpomínám. Neměl ses vracet, protože tě zabiju.
0: Ale pozor, nad rychlodabingem rozhodně nelámejme hůl. Opravdu to byl velký fenomén, díky kterému se tehdejší diváci mohli filmově vzdělávat. Tolik tedy dnešní hlavní téma. Za malou chviličku už tady budu mít pozvánky do kina.
6: Film Time na Rádiu Čas. Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí.
7: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
8: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádiu Čas. Následující pozvánka je trošku s předstihem, ale půjde o velkou věc. Už příští týden se na plátna kin chystají Linkin Park. 30. září si odbude premiéru jejich dokumentární a koncertní film Linkin Park Unchatter. Jedná se o upřímný příběh kapely, která se rozhodla dát zase dohromady po tragické smrti zpěváka Chestera Benningtona. Co je k tomu vedlo? A jak probíhalo hledání nových členů? No tak tohle všechno se samozřejmě dozvíme.
1: I can't believe we're here.
2: Let's go!
3: We were so fortunate so early on. A surreal level of success.
4: Certainly never been done the way we did it.
5: So much of our lives had gone into Linkin Park.
6: It all just came to a crashing halt.
0: Příběh by nás měl vrátit do roku 2022, kdy proběhly první zkoušky nové sestavy, kdy se mikrofonu ujala Emily Armstrong. V dokumentu se rovněž blíže podíváme na vznik desky From Zero a následného globálního turné. Brazilský koncert v São Paulo byl dokonce zaznamenán a už tento týden vyjde jako oficiální soundtrack celého filmu. Takže za pár dní si všechno můžete naposlouchat a příští týden nezapomeňte vyrazit na film Linkin Park Unchatter.
7: Filmtime. Filmtime. Na Rádiu Čas.
8: Rádiu Čas.

0: na Rádiu Čas.
1: Jestli si v tomto týdnu chcete zajít na něco domácího, mohu sloužit jedním tipem. Svou premiéru má snímek z režiséra Tomáše Svobody s názvem Proč bychom se nezabili. V něm se ocitneme ve vesnici Rozumov, což bude taková ta typická česká všichni ví všechno o všech, nikdo se nic nedá zadarmo a jakákoliv ostuda rozhodně nezůstane utajena. Hlavní příběh se pak točí kolem dvou rodin, které vedou mnohaletý spor.
2: U nás v Rozumově jsme rozděleni na velký a malý. Průšovi tu vybudovali statek s kravínem a v malém Rozumově se naplavil lihovarník Šmrha.
3: Tohle to si odnese!
4: Jsi na mě pyšná?
5: Ne.
2: Nejdřív jim vadil smrad, jedním z lihu, druhým z hnoje. A od té doby už se hádají tak moc, že se musela vesnice rozdělit
6: jako
2: na dvě.
6: Česká meziválečná umělecká avantgarda, ale nejsme žádný plagiátoři.
1: Aby nebylo málo problémů, děti otců z nepřátelených rodin se do sebe zamilují a přijede televizní štáb. Prostě taková ta česká vesnická klasika plná zmatků. Však se také režisér Svoboda nechal slyšet, že chce filmem navázat na kultovky, jako jsou Slunce seno nebo Na samotě u lesa. Pomáhat mu v tom budou herci David Novotný, Vasil Fridrich, Jiří Lábus a mnoho dalších hvězd. Tak zajděte do kina, dejte vědět a já vám děkuju za pozornost. Pro tento týden je to všechno, budu se těšit zase u příštího Filmtimeu.
0: Filmtime na Rádiu Čas. Filmtime na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
7: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.
8: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Krásné nedělní ráno, časáci. Taky pro dnešek vás z rádia Čas zdraví Kiki Střelcová. No ani nevíte, jakou mám radost z toho, že vám dneska nebudu jako připomínat start nového týdne s blížícíma se povinnostma, protože i když nám dneska týden končí, tak my budeme užívat volna i zítra, pokud jste si teda nenaplánovali sváteční směnu a nechcete být šíleně bohatí. Máme prodloužený víkend, zítra nás čeká státní svátek a tak si i řekneme, jak to bude vypadat v obchodech a užijeme se skvělého nedělního dne ve společnosti muziky, která tu pohodovou atmosféru umocní. Na Radio Čas startujeme 27. zářijový den, tak ať je vydařený a pohodový.
5: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Krásné dobré ráno ze studia Rádia Čas. Jo, to je, přátelé, tak když si myslíte, že už promlouváte k davu a nemáte zapnuté tlačítko on air. No jo, to je zkrátka ta neděle. Jako musím se vám přiznat, že já se dneska rozchoukávám při té neděli fakt jako pomalej. Cítím to na sobě. No tak jsem ráda, že teď mě doplní při nedělním vysílání ranní posila Milan Gelner. My končíme 39. týden, no a počínaje zítřkem přichází týden 40. No a jaký bude, tak to už ví Milan. Vítej, usaď se a povídej, co pro nás máš.
1: Počátek týdne přinese změněnou dynamiku dění, bude aktivní a plný nových impulzů. Hvězdy přejí věcným jednáním, obchodu i učením. Pozor ale, jsou zde sklony k náhlým událostem destrukčního charakteru. Své týdne bude o dost komplikovanější, přibude konfliktu, náhlých změn spojených s destrukčními událostmi. Dát bychom měli na svou intuici, aby nám měla fungovat skvěle. Konec týdne pak bude probíhat ve stejném duchu. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelner.
0: Milane, díky. No a za chvíli se podíváme, jak to bude vypadat při neděli s počasím, když už teďka víme, jaké budou hvězdy v rámci nového týdne, tak věřím, že si nedělní den budeme užívat i navzdory tomu, co nám Milan říkal. Nezapomeňte, co já vždycky tvrdím, že jaké si to člověk udělá, tak takové to stejně nakonec má. Teď už další muzika. Já vám přeju ze studia Rádia Čas. Dobré ráno.
2: Hity, které milujete.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel Vrata Markýzy Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
1: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
2: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
4: Hity, které milujete.
5: Radiočas. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
6: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
7: Jasně, a já budu britská královna.
6: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
7: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
7: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
6: No počkej.
8: Více o nabídce na byd.com.
9: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. V pondělí 28. září od 9.30 do 13 hodin v Ostravě. Den otevřených dveří Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Více na msk.cz.
10: Před náma je, přátelé, další krásný den s nálepkou babího léta. Užíváte si jej s rádiem Čas, no a ačkoliv na některých místech spadly v noci teploty až k bodu mrazu, tak si budeme moct i přesto užívat přes den v

0: zahřejte se něčím teplým, dobrým, co potěší vaše chuťové buňky a já už posílám na zahřátí další nedělní muziku Rádia Čas.
1: Hity, které milujete. Čas.

0: Jedna z mých nejoblíbenějších od kapely Kryštof. Zůstaň tu se mnou na rádiu Čas. Přátelé, zítra nás čeká oslava české státnosti a díky tomu užíváme prodlouženého víkendu. No a protože všechny vždycky zajímá, jak to bude s obchody, tak pro tentokrát zůstanou velké řetězce zavřené, prosím vás. Protože na tento svátek připadá zákon o zákazu prodeje v obchodech s prodejní plochou větší přes 200 metrů čtverečních. Čili, kdo potřebujete nějaké čerstvé pečivo, ovoce nebo zeleninu, tak si skočte do obchodu ještě dneska, ať zítřejší státní svátek můžete v klidu užívat a nemusíte trajdat nikde po večerkách.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Forum Karlín, konkrétně 10. října. No a přátelé, prodej vstupenek už byl ukončen, takže Tereska má vyprodáno, takže pokud jste si lístky nepořídili, tak bohužel. Teď jedině doufat, že Tereska bude z koncertu nadšená, no a udělá ještě druhé kolo oslav. Jak už se to tak stalo dobrým zvykem v tom českém hudebním... rybníčku, to je to slovo. Přátelé, já bych vás chtěla pozvat na naší obědovou soutěž Rádia Čas kolegy Aleše Šklubala. Takzvaná obědovka bude startovat zase po prodlouženém víkendu, tedy tentokrát až od úterý, ale pokud se se svojí firmou zaregistrujete v krátkém dotazníčku na našich webovkách casradio.cz, vyplníte jenom opravdu pár nejdůležitějších kontaktních údajů a budete napříjmu, tak my vám zavoláme, respektive kolega Aleš Šklubal, mezi 11. a pravým polednem. No a pokud nám to zvednete, tak se svými kolegy budete obědvat úplně zadarmo, protože my vás pozveme na ten oběd a ještě k tomu si budete moci dát, co budete chtít. Tak určitě neváhejte, kdo jste se ještě nezaregistrovali, tak tuhle možnost využijte.
1: Obědovka Rádia Čas.
0: No a my už budeme pokračovat za okamžik v dalších hitech, které milujete v rámci nedělního, dopoledního nebo ranního. To už záleží opravdu na vás, jak to máte nastavené. Programu se chystá třeba Alvaro Soler, Dan Barta a další. Tak užívejte nejen muziky, ale taky nedělního dne.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Hity, které milujete.

0: čas. Hity, které milujete.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
2: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
0: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Radio Čas.
1: Nedělního dne užíváte společně s námi na našich sluníčkových vlnách Rádia Čas, taky s Kiki Střelcovou, no a za půl minutky odbije, přátelé, 10. dopolední. Aktuálně máme v rámci celé republiky mezi 13 až 16 stupni. Vypadá to, že spíše je ta obloha oblačná, ale třeba tady u nás v Ostravě svítí sluníčko, takže si ještě budeme užívat slunečné neděle. No a v příštích minutách, co nás čeká a nemine, půjdeme se pobavit, nalákám vás na spoustu skvělých akcí, které můžete navštívit nejen během zítřejšího státního svátku. Podíváme se taky na novinky ze showbiznisu a nahlédneme do kalendáře. Na tohle všechno ještě mnohem víc se můžete těšit, k tomu skvělá muzika, no a pohodová atmosféra. Tak vám přeju z Rádia Čas klidnou neděli.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Ty tu jsi, ty pořád mluvíš jako profík, přesně řečeno tělo tu je, ale ta dušička, vidím, že stojí vždycky u vedlejšího mikrofonu.
3: Občas odejde.
2: Jo, takže tady stojí jakoby schránka tělesná, já vždycky lení, tak ona potom doběhne a podobně.
3: To je pravda, to je pravda, ale maskuju to hodně dobře.
2: Bednář to teď popsal, ale maskuješ to velmi dobře. Ranní dvojka a naše mimikry, každý všední den 6 až 9. Rádio.

0: Nedělního dopoledne si užíváte s rádiem Čas. My máme poslední den 39. týdne. To je dnešní neděle s datem 27. září. Svátek slaví Jonášové, narozeniny mají třeba dámy Ivana Chýlková, Monika Absolonová a nebo David Koller. No a v zahraničí pak oslavuje narozeniny kanadská zpěvačka Avril Lavigne. A vzpomínáme na úžasného amerického nejen zpěváka, ale taky herce, který si říkal Meatloaf. Svátek slaví Jonášové a my se teď, přátelé, vydáme na toulky minulostí do našich dvou největších metropolí. A začneme v matičce Praze, kde před 126 lety v roce 1900 bylo úplně poprvé v historii otevřeno muzeum hlavního města Prahy. No a teďka skočíme do Brna, ještě že se takhle jde krásně teleportovat, a do roku 1955, kdy v tento den byl na České ulici v Brně otevřena první samoobsluha, a to drogerie. Byl to úplně první obchod svého druhu v tehdejším Československu. Taky takové zajímavé pamětihodnosti přináší dnešní datum. No a pokud vy, naši posluchači, patříte k dnešním oslavencům, tak přeju všechno nejlepší a pořádně si ten svůj den užijte.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: už zítra se časáci v centru Ostravy chystá tradiční svatováclavský jarmark. Na co všechno se můžete těšit, tak o tom víc už starosta městského obvodu Moravské Ostravy a přívozu Petr Veselka.
1: Chtěl bych vás pozvat na velmi významnou událost, na kterou se celý rok těším. Je to svatováclavský jarmark, který pro mě není jen další akci v kalendáři. Má v sobě historii, tradici, schopnosti přivést lidi na jedno místo a my právě si myslíme, že zrovna přívoz a na městí svatopluka Čecha od Kamila Sitého si zaslouží takovou velkou akci. Přijďte se podívat, přijede svatý Václav na koni, bude tam jarmark, bude tam spousta workshopů, hodně toho můžete v ten den krásně zažít.
0: Taky nová radnice v centru Ostravy zve na zítřejší sváteční akci Den otevřených dveří s rytířskou tématikou v prostorách nové radnice. No a taky ještě něco pro rodiče Smrňaty, Didy Dětský svět v Ostravě se po prázdninové pauze opět od tohoto týdne vrátil s kurzem pro rodiče a děti s názvem Chobotničky, kde malinká batolata cvičí s rodiči pod vedením lékařů. Tak tolik tedy k tipům na rádiu. Čas, dobře se bavte a tady už je další muzika.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Dobré ráno, Moravo.
0: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Naším pátečním hostem byl primátor města Ostravy Jan Dohnal. Povídali jsme si o bezpečnosti a klíčových projektech města. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
0: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Dobré ráno, Moravo. Na Rádio

0: ke dnu stoupá.
1: Klidné nedělní dopoledne z Rádia Čas od Kiki a teď taky Marka Ztraceného. Jo, některé slavné osobnosti moc dobře vědí, jak šokovat a rozvířit emoce. No a o jedno takové opravdu nečekané překvapení se teď postarala, přátelé, Simona Krajnová na modní přehlídce Osmanyho Lafity k jeho 60. narozeninám, ačkoliv teda na to zdaleka nevypadá, ani na těch 50 nevypadá. No ale dovedete si to představit, jo, takový známý návrhář, k tomu takové jubileum, takže to bylo opravdu ve velkém stylu. No a stejně tak tu gratulaci pojala i slavná Kráska. Jako takové zahájení přehlídky to bych opravdu nečekala. Možná už jste o tom slyšeli, možná ale ne. Každopádně to spolu probereme za chvíli, protože to nemůžeme přejít jen tak.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

A teď už od muziky rádia čas zpátky na velkolepou oslavu 60. narozenin Osmanyho Lafity, která proběhla v uplynulých dnech. Tam se taky objevila Simona Krajnová, která už na přehlídkových molech jako nebyla vidět pěkně dlouho. Navíc se teďka se svojí rodinou odstěhovala do Dubaje, takže tady vůbec nebývá, ale pochopitelně nemohla na takové významné události chybět. No, bylo to, přátelé, opravdu jako ve velkém stylu. Při zahájení módní přehlídky totiž zprvu jako nikdo netušil, že v závodnické uniformě, kterou Krajnová vynesla jako úplně první model s helmou na hlavě, bude právě ona, jo? No, na tom oblečku by zas nebylo až nic tak jako zvláštního, kdyby Simona neshodila jeho vrchní přední část a neukázala se nahoře bez. Jo, slyšíte správně, i takové modní přehlídky v dnešní době vládnou světu. Simona Krajnová se při zahájení velkolepé modní přehlídky prostě vyprsila nejenom na návrháře, ale na úplně všechny hosty. Já vám úplně nevím, postavu má samozřejmě skvostnou, ale přece jenom v těch 53 už by si jako dáma měla zachovat určité dekorum. Dejte klidně vědět, jaký názor na to máte vy, a mezi tím už další muzika. Užívejte. Radio.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
1: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
2: Hity, které milujete. Radio
3: Čas. No a v těch hitech budeme pokračovat pochopitelně i po 11., která nám odbije za půl minutky, přátelé. Užíváte si nedělního dne s rádiem Čas. 27. září, svátek mají Jonášové, tak pokud nějakého znáte, tak doufám, že už jste mu popřáli. Jestli ne, tak to napravte. No a my máme hodinku před obědem, takže pokud zrovna chystáte nedělní oběd, tak držím palce, ať se nic nepřipálí. No a co nás čeká v příštích 60 minutovkách. Mrkneme na to, na co se můžete těšit v novém týdnu a taky se na chvíli podíváme do Indie. Co tam teďka řeší nového, tak to už se dozvíte v následujících minutách. I nadále s vámi zůstává Kiki Střelcová a já vám přeju klidné nedělní stále ještě dopoledne.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Ty tu jsi, ty pořád mluvíš jako profík, přesně řečeno tělo tu je, ale ta dušička vidím, že stojí vždycky u vedlejšího mikrofonu.
5: Občas odejde.
4: Jo, takže tady stojí jakoby schránka tělesná, já vždycky lení, tak na potom doběhne a podobně.
5: To je pravda, to je pravda, ale maskuju to hodně dobře.
4: Bednář to teď popsal, ale maskuješ to velmi dobře. Ano. Ranní dvojka a naše mimikry, každý všední den 6 až 9.
0: Rádio Čas.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: aktuální 39. týden letošního roku, ale to, přátelé, pro nás tentokrát vlastně vůbec nic neznamená. Díky zítřejšímu státnímu svátku se nám ten víkend krásně protáhne až do pondělka, ale pozor, my na Rádiu Čas nebudeme zahálet a zlatou větu budeme hrát i při svátku. Takže kdo jste se zaregistrovali na našich časáckých webech casradio.cz v sekci Zlatá věta, tak vyčkávejte u telefonu taky zítra na státní svátek. Protože kdykoliv během 9. až 14. hodiny odpolední vám budeme moci zavolat. My budeme sice v tom svátečním víkendovém režimu, ale zlatou větu si společně s vámi zahrajeme. A to ne jednou, ne dvakrát, ale rovnou 7krát. Slyšíte správně. Takže kdo jste se nezaregistrovali, tak učiňte a třeba zavoláme právě vám.
1: Zlatá věta Rádia Čas. Rádio Čas.

0: Já věřím, že u nás moderátorů Rádia Čas, stejně tak u vás posluchačů, obezita nehrozí, protože my tady máme naši výživovou specialistku Evičku Rigler, která nám vždycky řekne, co se může, jak se může, v jakém množství, kdy jo, kdy ne. No, ale bohužel ne všichni si můžou dovolit mít takového odborníka ve svém životě. No a co si budeme, obezita nejen u nás dospělých, ale taky u dětí jako globálním problémem. No a v Indii se s tou dětskou obezitou nyní rozhodli zatočit a chtějí tam zavést nová opatření. Ta se týkají fast foodů, které jako chtějí, aby nebyly přímo u škol. Jo? Chtějí tomu zamezit zákazem prodeje potravin s vysokým obsahem tuku, soli a cukru v okruhu 50 metrů od škol. No a opatření to by se mělo týkat teda nejenom těch pizz, hamburgerů, ale třeba taky limonád, chipsů a dalších neřestí, které děti často vyhledávají. No, myslím si, že myšlenka je to teda dobrá, protože cílem je samozřejmě omezit dětem přístup k nezdravým věcem. Druhá stránka věci je, jestli to pomůže, jestli to ty děti potom si nakonec nekoupí jinde. Po cestě třeba ze školy domů. To už je diskutabilní, nicméně takové jsou zprávy a novinky z Indie. No a já věřím, že vy s ničím takovým problém nemáte, takže my si teďka můžeme dopřát ještě před tím nedělním obědem takový příjemný předkrm, třeba v podobě Petra Muka. Rádio Čas.
1: Hity, které milujete. Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý

0: No, dneska jsme opravdu zahaleni do slunečních paprsků, jako o tom na rádiu Čas teď dospívala Pink se svojí dcerkou. No ale pokud byste se chtěli zahalit vy do bohatství, tak stačí, když se zaregistrujete do naší zlaté věty Rádia Čas, kterou hrajeme každý všední den od pondělka do pátku vždy mezi 6. ranní až 18. podvečerní. No a jinak tomu nebude ani zítra při svátku, i když ty časy budou trošičku upravené a budeme v takovém tom víkendovo-svátečním režimu hrát od 9 rána do 14 hodin odpoledne. No a já jsem vám slíbila, že vám prozradím dnešní soutěžní větu. Tak přátelé, tady máte, poznačte si ji, protože už zítra vám přijde vhod. Ta pondělní sváteční výherní věta zní: ceny čekají, stačí být napříjmu. Jak prosté. Tak držím palce a přeju hodně štěstí.
1: Zlatá věta Rádia Čas.
2: Síť kolem celého těla, co tě pomotává na do životí.
3: Ty, které milujete.
2: Rádio Čas.
3: Hity, které milujete.

0: Krásné poledne ze studia Rádia Čas. Stále ještě máme dopolední čas, ale za chviličku se nám změní ta neděle v odpolední chvíle, ale ještě než se tak stane, tak mě tady do studia Rádia Čas přišla navštívit další milá nedělní návštěva. Tentokrát Marcelka Fabiánová, která pro nás má všechno nové, co se děje v Moravskoslezském kraji. Marcelko, vítej a povídej.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na Rádiu Čas.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Drobní řemeslníci a firmy v Moravskoslezském kraji dostanou finanční injekci na svůj rozvoj. Hejtmanství mezi podnikatele rozdělí další miliony korun. Za peníze mohou nakoupit třeba modernější stroje, lépe vybavit a inovovat dílny a prodejny. Více podrobností dodává náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
3: Bylo podpořeno 44 projektů, respektive podnikatelů malých a středních firm, a to ve výši necelých 10 milionů korun. Podpora se týkala například vybavení nových technologií, různých projektů, testovacích zařízení a podobně. A je tam taky jedno inovativní řešení, které vychází z laboratoří do produkce, a to je protipožární nátěr.
2: Zajímavostí také je, že uspěli žadatelé z celého spektra podnikání, a to od průmyslové produkce přes potravinářství až po zdravý životní styl.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
2: A Moravskoslezský kraj pošle přes 1,5 milionu korun na pomoc lidem v těžkých životních situacích a financování sociálních projektů. Hejtmanství peníze rozdělí mezi 11 vybraných programů. Dotace podpoří provoz například potravinové banky, také ozdravné pobyty pro handicapované děti nebo paliativní péči v hospicích, jak nám prozradil náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
4: Co se týče vůbec paliativy, tak opravdu máme za to, že v těch nejtěžších chvílích by člověk neměl zůstávat sám a Moravskoslezský kraj určitě dlouhodobě a cílně bude tyto aktivity nějakým způsobem rozšiřovat, ale dál je i podporovat.
2: A protože je důležitá i osvěta, tak peníze pomohou i lidem, kteří se doma starají o své nemocné příbuzné. Konkrétní podpora míří také na zajištění služeb pro nevidomé občany. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
5: Čas. Rádio Čas.

0: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je kaskader na motorce Adam Pešl.
1: Je to freestyleový sport, on není měřitelný jako časem.
0: Takže to je krasobruslení, pustí se písnička a ty jedeš.
1: Dalo by se říct, fakt jo. Ty máš na to vyhrazený čas a teď máš kategorie těch prvků, jako ta jízda pozadním, popředním a to gumování, driftování, akrobacie. A teď je ta porota, ta to samozřejmě hodnotí. No. Takže, ale pořád je to jako trochu pocitový sport, takže jako dobré přirovnání toho krasobruslení.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: I ty, které milujete. Čas. Radio Čas. I ty, které milujete.

0: Italskými tóny jsme se dostali k pravému poledni. Přátelé, neděle s datem 27. září je v plném proudu, no a za 5 sekund odbije 12. dopolední. Ale já, než vás spustím k obědům, tak tady mám pro vás jedno aktuální info, které ocení teda především všichni řidiči, kteří Rádio Čas posloucháte, ať už v Čechách nebo na cestách napříč Českem. Prosím vás, oboustranná uzavírka se dneska chystá ve 13 hodin na Pražském okruhu u Slivence a potrvá zhruba 2 hodinky, takže nepůjde o dlouhodobou záležitost, pouze opravdu proběhne v rámci dnešního odpoledne, no a uzavření proběhne kvůli usazení mostního nosníku, tak jsem se do toho zamotala. Takže prosím vás, buďte opatrní a policie žádá všechny řidiče, abyste tento úsek na kilometru 16.5 za sjezdem na Slivenec směrem na dálnici D5 objeli. Tak, já myslím, že důležité hlášení bylo sděleno, dorazilo, doufám, tam, kam bylo potřeba. No a já si jdu evidentně rozmotat jazyk a vy už usedněte v klidu k nedělnímu obědu. Vychutnávejte, užívejte, bužírujte, nechte si šmakovat, jak se u nás říkávalo doma. No a já vám budu hrát další muziku na Rádiu Čas. Ze studia vás zdraví Kiki Střelcová.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Do krásna vede cesta.
5: Kobraní. V sobotu 3. října od 11 hodin v Muzeu řeznictví ve Valašském Meziříčí. Čeká vás soutěž o nejlepší klobásku, originální pivo, výroba a ochutnávka čokolády a další zábava pro děti. K tomu všemu zahraje duo Gaspary. Muzeum řeznictví.cz.
6: Majepneu.cz. A jedeš dál.
7: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Majepneu.cz.

0: Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Ty pořád mluvíš jako profík, přesně řečeno tělo tu je, ale ta dušička vidím, že stojí vždycky u vedlejšího mikrofonu.
2: Občas odejde.
1: Jo, takže tady stojí jakoby schránka tělesná, já vždycky lení, tak na potom doběhne a podobně.
2: To je pravda, to je pravda, ale maskuju to hodně dobře.
1: Bednář to teď popsal, ale maskuješ to velmi dobře. Ranní dvojka a naše mimikry, každý všední den 6 až 9.

švestky. Tak ty nejsou skvělé jenom v knedlících nebo v kombinaci s mákem, ale můžou být taky velmi, ale velmi prospěšné pro naše trávení a střeva. Švestky totiž obsahují hodně vlákniny a taky sorbitol, přirozenou látku, která na sebe váže vodu a může tak podporovat pravidelné vyprazňování. Proto se o nich často mluví jako o takovém přirozeném pomocníčkovi pro naše střeva. A švestky jsou taky zajímavé tím, že obsahují celou řadu antioxidantů, které stojí za tou jejich krásnou tmavou barvou. A právě tyhle látky pomáhají chránit naše buňky před oxidačním stresem. No a zajímavé je taky to, že švestky můžou být prospěšné i pro naše kosti. Obsahují totiž živiny, které můžou podporovat zdraví kostní tkáně. A právě sušené švestky, tak ty se v tomhle směru zkoumají čím dál tím víc. Takže takové úplně obyčejné ovoce, které roste u nás, tady v Česku, teď zrovna je v sezóně a můžeme si ho koupit za hubičku. Ale z pohledu výživy je to vlastně takový malý poklad.

0: Od tohoto týdne můžete rodičové s malými dětmi opět pravidelně navštěvovat lekce právě se svými nejmenšími ratolestmi. Protože lekce jsou pořádané Didy dětským světem v Ostravě a kurz nese název Chobotničky a obnáší cvičení batolat právě s rodiči vedené lékaři. Lekce probíhají od tohoto týdne každý čtvrtek dopoledne a veškeré potřebné info s přihláškama najdete na webových stránkách didysvět.cz. No a pokud budete zítra v centru Ostravy, určitě, přátelé, nesmíte minout tradiční jarmark spojený se svatováclavskýma oslavama.
1: Chtěl bych vás pozvat na velmi významnou událost, na kterou se celý rok těším. Je to svatováclavský jarmark, který pro mě není jen další akci v kalendáři. Má v sobě historii, tradici, schopnosti přivez lidi na jedno místo a my právě si myslíme, že zrovna Přívoz a na městí Svatopluka Čecha od Kamila Sitého si zaslouží takovou velkou akci. Přijďte se podívat, přijede svatý Václav na koni, bude tam jarmark, bude tam spousta workshopů. Hodně toho můžete v ten den krásně zažít.
0: I pan starosta Moravské Ostravy a Přívozu Petr Veselka každoročně na téhle akci nechybí, tak tam doražte taky a buďte u toho s námi.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas.
4: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
5: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14.

0: Katy Perry v rámci nedělního odpoledne s datem 27. září. Já doufám, že si všichni toho posledního a zároveň prodlouženého zářijového víkendu užíváte plnými doušky. No a já tady pro vás mám další pozvánku, tentokrát na odpolední program Rádia Čas, protože na vás čeká premiéra Music Boxu, ve kterém dneska Aleš Klubal pro vás chystá 12 nejhranějších pecek v českém éteru. Ale nepůjde jen o songy české, ale taky zahraniční. Takže si poslechněte a nenechte si utéct, co je teďka v kurzu v českých rádiích. No a už zítra se chystá nový díl tohoto pořadu, stejně jako u dalších vašich oblíbených podvečerních pořadů Rádia Čas, jako je Film Time, Energiemi anebo Ženy v čase. Na tohle všechno se můžete těšit taky v novém 40. týdnu letošního roku na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: bavit.
1: Zítra nás čeká státní svátek a ten přináší spoustu skvělých akcí, na které můžete vyrazit nejen se svojí rodinkou, ale třeba i s přáteli. No a na jednu takovou tady máme jedno osobní pozvání přímo od pana primátora města Ostravy Jana Dohnala.
2: Chtěl bych všechny pozvat na den otevřených dveří, který budeme mít ke dní české státnosti, a to v pondělí teďka 28. Bude to na Prokešově náměstí a v budově Nové radnice. Začínáme ve 2 hodiny, končíme v 7 a budeme to mít tentokrát laděno do středověku, takže uvidíte zajímavý středověký program, kejklíře, alchymisty, bude tam spousta zvířat, koní. Myslím si, že to bude velmi zajímavé, no a protože je to tradiční akce, tak my otevřeme pro veřejnost i budovu Nové radnice, včetně reprezentativních prostor, sálu zastupitelstva, síně rady a kanceláře primátora, takže budete mít možnost s průvodcem si projít tuto krásnou budovu, která je už skoro 2 roky národní kulturní památkou, podívat se na ty dobové interiéry z těch 30. let a samozřejmě budeme mít otevřenou pro veřejnost i věž vyhlídkové radnice, která bude celou dobu vlastně zdarma, takže pokud nic nemáte, určitě doražte, myslím si, že ten program bude velice zajímavý.
1: Slyšeli jste to sami, opravdu nevídaná podívaná v rámci pondělního svátku. Tak vyražte na Novou radnici 28. září, tedy zítra, a hlavně se dobře bavte. Čas.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.
0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
4: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
7: Jasně, a já budu britská královna.
6: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
7: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
6: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
7: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
6: No počkej.
8: Více o nabídce na byd.com.

0: Já myslím, že nejsem sama, která by si někdy alespoň přála, když už ne čas zastavit, tak ho přinejmenším zpomalit. Přátelé, netuším, kde se to vzalo, 13. hodina odpolední nám odbíjí. No a i tuhle další 60-minutovku si zpříjemníme na rádiu Čas společně. Podíváme se do kalendáře, popřejeme dnešním oslavencům, připomeneme zajímavosti, které jsou s dneškem spojené. No a taky dorazí Milan Gelnar dneska už po druhé, aby nám osvětlil, jaký bude nový týden. Kiki Střelcová s váma zůstává i nadále a já vám přeju klidné nedělní odpoledne.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Naším pátečním hostem byl primátor města Ostravy Jan Dohnal. Povídali jsme si o bezpečnosti a klíčových projektech města. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
5: Hity, které milujete.
6: Radio Čas.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Ty tu jsi, ty pořád mluvíš jako profík, přesně řečeno tělo tu je, ale ta dušička vidím, že stojí vždycky u vedlejšího mikrofonu.
2: Občas odejde.
1: Jo, takže tady stojí jakoby schránka tělesná, já vždycky lení, tak ona potom doběhne a podobně.
2: To je pravda, to je pravda, ale maskuju to hodně dobře.
1: Bednář to teď popsal, ale maskuješ to velmi dobře. Ano. Ranní dvojka a naše mimikry, každý všední den 6 až 9.
0: Rádio Čas.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Nedělní odpolední chvíle trávíte s rádiem čas a taky hity, které milujete. No a přátelé, my se pojďme podívat do kalendáře, který hlásí, že máme už 27. září a to znamená jediné, že do konce měsíce, když nebudeme dnešek počítat, zbývají pouhé 3 dny. To je opravdu neskutečné, jak to letí. Nicméně v tento den slaví svátek Jonášové, takže všechno nejlepší stejně tak jako dnešním narozeninovým oslavencům, mezi které z těch slavných se řadí krásné dvě dámy, Monika Absolonová a Ivana Kýlková, taky zpěvák David Koller, v zahraničí to pak je Avril Lavigne nebo americká herečka Gwyneth Paltrow, no a vzpomínáme i na úžasný, nezapomenutelný hlas zpěváka a zároveň herce, který si říkal Meatloaf. A já nemůžu jinak, přátelé, než nyní na tento skvostný hlas na rádiu čas zavzpomínat jeho největší peckou.

0: hity, které milujete. Radio Čas.
1: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi.
0: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
2: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
0: Hity, které milujete.
3: Čas. Radio Čas.

0: Někteří posluchači Rádia Čas možná usedáte k nedělnímu obědu až v těchto chvílích, tak vám přeju ze studia dobrou chuť, nechte si šmakovat, nenechte se vyrušovat, ale já tady pro vás mám jenom jednu takovou připomínku, a která je pravda důležitá. Tak obědvejte, ale poslouchejte. Vy víte, že zlatá věta Rádia Čas se nám v podzimních dnech vrátila, no a my budeme soutěžit, přátelé, i zítra, ačkoliv bude sváteční režim tady u nás, tak budeme hrát plnohodnotně celých 7 kol. No, máte se na co těšit, protože, jak jsem zmínila, ty šance na výhru jsou opravdu vysoké a já vám ještě jednou připomenu zítřejší výherní větu. Takže pokud jste zaregistrovaní, anebo to máte v plánu udělat ještě do zítřejšího rána, tak si pište. Ceny čekají, stačí být napříjmu. Jak trefné. Já vám budu držet palce, no a vy, co jste se nezaregistrovali, tak určitě skočte na weby casradio.cz, sekce Zlatá věta, protože šance na úspěch jsou opravdu vysoké a stojí to rozhodně za to.
1: Zlatá věta Rádia Čas.
2: Hity, které milujete. Čas.

0: v rámci nedělního odpoledního vysílání Rádia Čas už dneska po druhé vítám u mě ve studiu, nebo u nás ve studiu, to tady nevlastním, Milana Gelnara, který dorazil s pohledem na nový týden, co na něj říkají hvězdy. Budeme mít krásný 40. týden letošního roku, tak doufejme, že tohle pěkné zakulacené číslo přinese samé pozitivní věci. Milane?
1: Počátek týdne přinese změněnou dynamiku dění, bude aktivní a plný nových impulzů. Hvězdy přejí věcným jednáním, obchodu i učením. Pozor ale, jsou zde sklony k náhlým událostem destrukčního charakteru. Střed týdne bude o dost komplikovanější, přibude konfliktu, náhlých změn spojených s destrukčními událostmi. Dát bychom měli na svou intuici, ta by nám měla fungovat skvěle. Konec týdne pak bude probíhat ve stejném duchu. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.
2: Rádio Čas.

Hity, které milujete.

0: Chcete se dobře časáci pobavit? No tak víte, že my vám tady nabízíme spoustu nejrůznějších typů a jeden tady teď taky pro vás má.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: No a ten bude konkrétně od pana primátora města Ostravy na zítřejší sváteční akci. Na jakou a kde se bude konat, to on už vám poví sám.
2: Chtěl bych všechny pozvat na Den otevřených dveří, který budeme mít ke dní české státnosti, a to v pondělí teďka 28. Bude to na Prokešově náměstí a v budově Nové radnice. Začínáme ve 2 hodiny, končíme v 7 a budeme to mít tentokrát laděno do středověku, takže uvidíte zajímavý středověký program, kejklíře, alchymisty, bude tam spousta zvířat, koní. Myslím si, že to bude velmi zajímavé, no a protože je to tradiční akce, tak my otevřeme pro veřejnost i budovu Nové radnice, včetně reprezentativních prostor, sálu zastupitelstva, síně rady a kanceláře primátora, takže budete mít možnost s průvodcem si projít tuto krásnou budovu, která je už skoro 2 roky národní kulturní památkou, podívat se na ty dobové interiéry z těch 30. let a samozřejmě budeme mít otevřenou pro veřejnost i věž vyhlídkové radnice, která bude celou dobu vlastně zdarma, takže pokud nic nemáte, určitě doražte, myslím si, že ten program bude velice zajímavý.
0: No i my si to myslíme a takový zážitek, přátelé, dokonce s rytířskou tématikou, to si opravdu nemůžete nechat ujít. Takže zítřejší sváteční pondělní den, Nová radnice a úžasný výjimečný program, ještě s nahlédnutím do prostor ostravské radnice.
3: Rádio Čas.
1: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.

0: závěru 13. hodiny odpolední si na rádiu Čas po Imagine Dragons ještě vychutnáte Luise Capaldiho, no a pak už se na vás těší kolega Aleš Šklubal. Music Box plný 12 songů, které teďka ovládají české rádia. Kiki Střelcová se s váma loučí, přeju, ať si prodloužený víkend užíváte plnými doušky a taky vám přeju pohodový poslech rádia Čas i nadále.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Ty tu si, ty pořád mluvíš jako profík, přesně řečeno tělo tu je, ale ta dušička vidím, že stojí vždycky u vedlejšího mikrofonu.
2: Občas odejde.
1: Jo, takže tady stojí jakoby schránka tělesná, já vždycky lení, tak na potom doběhne a podobně.
2: To je pravda, to je pravda, ale maskuju to hodně dobře.
1: Bednář to teď popsal, ale maskuješ to velmi dobře, ano. Ranní dvojka a naše mimikry, každý všední den 6 až 9.
0: Radio Čas. Music Box Rádia Čas.
1: Ahoj všem, na Rádiu Čas posloucháte Music Box a z časáckého studia teď zdraví Aleš Šklobal. Jinak dneska se podíváme na 12 nejhranějších skladeb z českého éteru a tady patří mezi vyvolené i Damiano David se skupinou First Time. Damiano ji vydal na svém debutovém solovém albu Funny Little Fears, které vyšlo po letech hudební dráhy s kapelou asi víme Maneskin. Zajímavé je, že právě First Time patří mezi skladby, kterými Damiano ukazuje, jak mu solo dráha sluší. Jinak album vznikalo v období, kdy se snažil oddělit vlastní hudební dráhu od obrovského příběhu Maneskin. No a letos má za sebou další koncertní zastávky a pokračuje budování solové kariéry mimo kapelu. Držíme palce a po Damianovi přichází žena, která letos opět sbírá nominace a pozornost celého hudebního světa. Mezi 12 nejhranější skladeb v českých rádích patří Taylor Swift a její Fate of Ophelia. Jinak skladba pochází z alba Life of Shogal. No a Taylor v ní pracuje s motivem Ofélie ze Shakespeareova Hamleta. Skladba je postavená na myšlence záchrany před tragickým osudem ze starého motivu, ale samozřejmě Taylor ho mění v současný popový příběh. A právě Fate of Ophelia se letos znovu dostala mezi nominované skladby na MTV Video Music Awards, takže o ní rozhodně ještě hodně uslyšíme. Takže jdeme za muzikou Music Boxu Rádia Čas, Damiano David a Taylor Swift. A klidně volume doprava.

0: Rádia Čas.
1: Music Box, chcete-li hudební speciálka Rádia Čas, pokračuje dneska nejhranější skladby v českých rádiích a tady máme jméno, které je v současném popu stále výraznější, Alex Warren. Jeho Fever Dream vyšlo v únoru tohoto roku a Warren tím otevřel další kapitolu své tvorby. Jinak rád připomenu, že Alex Warren prorazil díky hitu Ordinary. No a Fever Dream už je součástí jeho aktuálního koncertního setu. A teď si dáme českou novinku, která spojila dvě generace a dva poměrně rozdílné světy. Krištof a Dominika Algea se skladbou Půlnoční hřích. Jinak Richard Krajčový oslovil s nabídkou, aby se objevila na nové skladbě Krištofu. Pro Dominiku je to taková symbolická spolupráce. Sama říká, že jako malá zpívala písničky Krištofu a nikdy by jí prostě nenapadlo, že jednou bude mít společnou skladbu právě s Richardem Krajčem. Jinak Půlnoční hřích není jen samostatný single, ale zároveň titulní skladba připravovaného alba Krištofu. A to má být v říjnu. V Music Boxu Rádia Čas dneska nejhranější skladby českého éteru.

0: Rádia Čas.
1: Music Box Rádia Čas a dneska nejhranější skladby českého éteru a přichází Poetika se singlem Blízko. Je to letošní novinka, která vyšla v dubnu a zajímavý je také videoklip Vznikal v pražských ulicích. No a miláčkem, co se budem, hudebních dramaturgů českých rádií je i dvojice, která se letos v českém rádiovém éteru potkává opravdu často. Eva Farná a Miraj se skladbou Vzpomeneš si. Jinak písnička vyšla na konci března. Zajímavé je, že její vznik nebyl původně plánovaným velkým projektem, prostě jen tak. A to jsou nejlepší věci. Jinak kapela Miraj připravuje velkou show Miraj Eden 360, která je naplánovaná na červen 2027. A Eva Farná, ano, má za sebou 3 vyprodané koncerty v pražském Edenu. Palec nahoru. Takže teď české nej na Rádiu Čas Music Boxu.

jsme slyšeli a teď je tady z Ordinary. Ale teď zpátky do českého prostředí se skupinou Činasky, jejich novinka Selhání. Vyšla letos v dubnu a je o lásce, která jednoduše nevyšla. Žádné velké drama, spíš nadhled a smíření s tím, že někdy to prostě neklapne. Takže teď Alex Voren, Ordinary a potom Činasky Selhání. Music Box Rádia Čas dneska nejhranější skladby českého éteru. Volume doprava.

0: Music Box Rádia Čas. Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. V pondělí 28. září od 9.30 do 13 hodin v Ostravě. Den otevřených dveří Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Více na msk.cz.
0: Music Box Rádia Čas.
4: Music Box Rádia Čas a nejhranější skladby českých rádií a tady určitě patří i jméno Marek Ztracený a jeho novinka se jmenuje Obuj si mé boty. Je to, no, osobní skladba o tom, že bychom neměli soudit druhé, dokud neznáme jejich příběh a jejich pohled na život. Marek ji vydal letos v červenci a poprvé ji živě představil na svém velikém koncertu na Letenské pláni. Možná jste byli. A teď se přesuneme do světa. V českém éteru má takzvaně hudební tah na branku i Ray Dalton a jeho I Just Wanna Be Happy. Jinak Ray Dalton v této skladbě sází na jednoduché poselství. Někdy člověk prostě chce být šťastný a užívat si život. Takže teď Marek Ztracený a potom Ray Dalton na Rádiu Čas ladíte Music Box.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

Rádia Čas a také dneska nejhranější skladby českých rádií. Česká rádia tedy rotují o 106 i společný projekt, tedy David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. Oni se prosadili se skladbou Gone, Gone, Gone. Tři výrazná jména světové muziky se potkávají v energické skladbě, která spojuje taneční produkci a skvělé vokály. A ještě jednou Eva Farná. Její skladba Neříkej, co má se stát, je o tom, že ne všechno v životě dokážeme naplánovat a někdy je potřeba pustit kontrolu a důvěřovat tomu, co přijde. Jinak Eva je vydala těsně před svými velkými koncerty v pražském Edenu, kde oslavila 20 let na hudební scéně. Jsme ve finále, takže platí Music Box Rádia Čas v premiéře v pondělí po 18. hodině a repríza v neděli ve 14. Od Aleše Šklubala slyšíme se a ať vás muzika baví.

0: Music Box Rádia Čas. 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel Vrata Markýzy Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
1: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
2: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
4: Hity, které milujete.
5: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
4: Radio Čas.

0: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
6: Jasně, a já budu britská královna.
5: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
6: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
6: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
5: No počkej.
7: Více o nabídce na byd.com.
8: Do krásna, do krásna vede cesta, překrásna.
9: Na Klobáskobraní. V sobotu 3. října od 11 hodin v Muzeu řeznictví ve Valašském Meziříčí. Čeká vás soutěž o nejlepší klobásku, originální pivo, výroba a ochutnávka čokolády a další zábava pro děti. K tomu všemu zahraje duo Gaspary. Muzeum řeznictví.cz.
10: Majerpreu.cz. A jedeš dál.
11: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.

0: Právo s Radimem a Lenkou.
1: Ty pořád mluvíš jako profík, přesně řečeno tělo tu je, ale ta dušička vidím, že stojí vždycky u vedlejšího mikrofonu.
2: Občas odejde.
1: Jo, takže tady stojí jakoby schránka tělesná, já vždycky lení, tak na potom doběhne a podobně.
2: To je pravda, to je pravda. Ale maskuju to hodně dobře.
1: Bednář to teď popsal, ale maskuješ to velmi dobře. Ranní dvojka a naše mimikry každý všední den 6 až 9.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Je skoro půlnoc a já bych tě chtěl moc, a to mi nedovolí.
0: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Obyčejné švestky mají skvělé účinky na naše zažívání. Obsahují totiž spoustu vlákniny, která působí jako takový kartáč na naše tělo a zbavuje organismus nežádoucích látek. To ale nejsou jediné benefity, které nám konzumace švestek přináší. Tyhle sladké plody mají mimo jiné vysoký obsah mědi a zinku. A to příznivě působí na naše vlasy, pleť a taky na nechty. Navíc švestky snižují hladinu cholesterolu, taky zlepšují imunitu a prospívají dokonce i našim kloubům. No a nás samozřejmě zajímalo, jak jste na tom se švestkami vy. Máte je rádi? A v jaké podobě vlastně úplně nejradši?
2: Miluju švestky, miluju sbírat švestky u dědy na zahradě a nejradši asi v podobě pálenky.
3: No tak úplně nejradši mám rád švestky utržené přímo ze stromu, ale miluju také švestková povidla.
4: Švestky miluju, a to syrové, v knedlících, na buchtě a samozřejmě v kapalném stavu.
5: Švestky mám moc rád, je to podle mě ovoce, které patří do České republiky. Miluji švestky čerstvé, miluji švestky na koláči s drobenkou, no a nepohrdnu samozřejmě švestkami i v takové té tekutější podobě.
1: Tak jestli máte taky chuť na tu tekutou podobu švestek, tak si z nich udělejte třeba smutý. A když do něj navíc přidáte lněná semínka a jedno jablko, tak si vytvoříte dokonalý elixír pro správné trávení, zažívání a nastartování metabolismu. No a díky spoustě draslíku taky prospějete svému srdci, ledvinám a dokonce i mozku.
0: Tak teď už to víte.
6: Hádej, kdo přijde na snídani.
7: Naším pátečním hostem byl primátor města Ostravy Jan Dohnal. Povídali jsme si o bezpečnosti a klíčových projektech města. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
6: Hádej, kdo přijde na snídani.
8: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
9: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
10: Hity, které milujete.
11: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
12: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. V pondělí 28. září od 9.30 do 13 hodin v Ostravě. Den otevřených dveří Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Více na msk.cz.
10: Hity, které milujete.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
2: Rádio Čas.

Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Ty tu jsi, ty pořád mluvíš jako profík, přesně řečeno tělo tu je, ale ta dušička vidím, že stojí vždycky u vedlejšího mikrofonu.
2: Občas odejde.
1: Jo, takže tady stojí jakoby schránka tělesná, já vždycky lení, tak na potom doběhne a podobně.
2: To je pravda, to je pravda, ale maskuju to hodně dobře.
1: Bednář to teď popsal, ale maskuješ to velmi dobře. Ano. Ranní dvojka a naše mimikry, každý všední den 6 až 9.
0: Rádio Čas.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
1: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
2: Hity, které milujete. Radio Čas. Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. V pondělí 28. září od 9.30 do 13 hodin v Ostravě. Den otevřených dveří Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Více na msk.cz. Hity, které milujete.

0: se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů z Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
1: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
2: Hity, které milujete.

0: Ženy.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
2: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.

0: S Radimem a Lenkou.
1: Ty tu si, ty pořád mluvíš jako profík, přesně řečeno tělo tu je, ale ta dušička vidím, že stojí vždycky u vedlejšího mikrofonu.
2: Občas odejde.
1: Jo, takže tady stojí jakoby schránka tělesná, já vždycky lení, tak na potom doběhne a podobně.
2: To je pravda, to je pravda. Ale maskuju to hodně dobře.
1: Bednář to teď popsal, ale maskuješ to velmi dobře. Ano. Ranní dvojka a naše mimikry, každý všední den 6 až 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity,

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Rádio Čas. Okénko města, Nový Jičín.
4: Posloucháte Rádio Čas a my se teď vydáme do Nového Jičína. Ve městě o seniory pečují víc než kdekoliv jinde, prozradil starosta Stanislav Kopecký.
5: V Novém Jičíně již pátým rokem realizujeme projekt Vitální senior. Je to soubor různorodých aktivit pro občany města starší 65 let, aby si mohli procvičit tělo, ale i mozek. S tímto nápadem jsme přišli po covidu, protože starší lidé zůstávali zavřeni doma. A my jsme je znovu chtěli dostat do života. Pořádáme pro ně přednášky, kurzy, trénování paměti, společenská setkání, taneční lekce. 24. září pojedou naši seniori na zájezd po stopách Žerotínu a v listopadu proběhne další kurz k digitální gramotnosti. Na akce nepobíráme žádné dotace, na celoroční náplň vitálního seniora vynaložíme přibližně jen 80 tisíc korun. Hodně nám tedy pomáhají místní organizace, spolky, školy, čímž se nám daří propojovat i různé generace.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Juliette. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Naším pátečním hostem byl primátor města Ostravy Jan Dohnal. Povídali jsme si o bezpečnosti a klíčových projektech města. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
0: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
4: Hity, které milujete.
2: Rádio Čas. WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
4: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
2: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
1: Hity, které milujete. Radio
3: Čas. Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Ty tu jsi, ty pořád mluvíš jako profík, přesně řečeno tělo tu je, ale ta dušička vidím, že stojí vždycky u vedlejšího mikrofonu.
6: Občas odejde.
5: Jo, takže tady stojí jakoby schránka tělesná, já vždycky lení, tak na potom doběhne a podobně.
6: To je pravda, to je pravda, ale maskuju to hodně dobře.
5: Bednář to teď popsal, ale maskuješ to velmi dobře. Ano. Ranní dvojka a naše mimikry, každý všední den 6 až 9.
0: Rádio Čas.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. I swear to God I'll survive. If it kills me too. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného.
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy, too comfortable to take off.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Rádio Čas.

0: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Do krásna, do krásna vede cesta překrásná.
5: Na Klobáskobraní v sobotu 3. října od 11 hodin v Muzeu řeznictví ve Valašském Meziříčí. Čeká vás soutěž o nejlepší klobásku, originální pivo, výroba a ochutnávka čokolády a další zábava pro děti. K tomu všemu zahraje duo Gaspary. Muzeum řeznictví.cz.
6: Majepreu.cz. A jedeš dál.
7: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
8: Ty pořád mluvíš jako profík, přesně řečeno tělo tu je, ale ta dušička vidím, že stojí vždycky u vedlejšího mikrofonu.
9: Občas odejde.
8: Jo, takže tady stojí jakoby schránka tělesná, já vždycky lení, tak na potom doběhne a podobně.
9: To je pravda, to je pravda, ale maskuju to hodně dobře.
8: Bednář to teď popsal, ale maskuješ to velmi dobře. Ranní dvojka a naše mimikry, každý všední den 6 až 9.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Život je krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš zítla takhle.
0: Hity, které milujete.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel Vrata Markýzy Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
1: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
2: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
4: Hity, které milujete.
5: Radio Čas.
4: Radio Čas.
5: Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Třeba! No a

někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Ty tu jsi, ty pořád mluvíš jako profík, přesně řečeno tělo tu je, ale ta dušička vidím, že stojí vždycky u vedlejšího mikrofonu.
2: Občas odejde.
1: Jo, takže tady stojí jakoby schránka tělesná, já vždycky lení, tak na potom doběhne a podobně.
2: To je pravda, ale maskuju to hodně dobře.
1: Bednář to teď popsal, ale maskuješ to velmi dobře, ano. Ranní dvojka a naše mimikry, každý všední den 6 až 9.
0: Rádio Čas.
3: Které milujete. Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
1: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
2: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Oravo s Radimem a Lenkou.
1: Ty tu si, ty pořád mluvíš jako profík, přesně řečeno tělo tu je, ale ta dušička vidím, že stojí vždycky u vedlejšího mikrofonu.
2: Občas odejde.
1: Jo, takže tady stojí jakoby schránka tělesná, já vždycky lení, tak na potom doběhne a podobně.
2: To je pravda. Ale maskuju to hodně dobře.
1: Bednář to teď popsal, ale maskuješ to velmi dobře. Ranní dvojka a naše mimikry každý všední den 6 až 9.

Radio Čas. Hity, které milujete. Milujete. Radio Čas.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Ty tu jsi, ty pořád mluvíš jako profík, přesně řečeno tělo tu je, ale ta dušička vidím, že stojí vždycky u vedlejšího mikrofonu.
2: Občas odejde.
1: Jo, takže tady stojí jakoby schránka tělesná, já vždycky lení, tak na potom doběhne a podobně.
2: To je pravda, to je pravda, ale maskuju to hodně dobře.
1: Bednář to teď popsal, ale maskuješ to velmi dobře. Ano. Ranní dvojka a naše mimikry, každý všední den 6 až 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je kaskader na motorce Adam Pešl.
1: Je to freestyleový sport, on není měřitelný jako časem.
0: Takže to je krasobruslení, pustí se písnička a ty jedeš.
1: Dalo by se říct, fakt jo. Ty máš na to vyhrazený čas a teď máš kategorie těch prvků, jako ta jízda pozadním, popředním a to gumování, driftování, akrobacie. A teď je ta porota, ta to samozřejmě hodnotí. No. Takže, ale pořád je to jako trochu pocitový sport, takže jako dobré přirovnání toho krasobruslení.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Čas. Radio Čas.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Ty tu si, ty pořád mluvíš jako profík, přesně řečeno tělo tu je, ale ta dušička vidím, že stojí vždycky u vedlejšího mikrofonu.
2: Občas odejde.
1: Jo, takže tady stojí jakoby schránka tělesná, já vždycky lení, tak na potom doběhne a podobně.
2: To je pravda, to je pravda, ale maskuju to hodně dobře.
1: Bednář to teď popsal, ale maskuješ to velmi dobře. Ranní dvojka a naše mimikry každý všední den 6 až 9.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl,

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

Jazz. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: hity, které milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

Rádio Čas. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Čas. Rádio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať jsi kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Je skoro půlnoc a já bych tě chtěl moc, a to mi nedovolí.
0: Hity, které milujete. Radio Čas.

dvakrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíjet.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.